0: Vyšlovně!
1: Ano!
0: Jojce se jasným těla!
1: Ano!
0: Hece dýla šefa prostě!
1: Ano!
0: Tak děkuji ho! Proč pak těme ty co nás blází?
1: Ani slova!
0: Ani slova! Ani slova! Ani slova! Hlavně jsem nerozum! Jedního pajka! Zapeči si jedna! Já si se nikdo nevím, co je v ní!

0: Tielster žicine vjestko.
1: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
0: Lidia Makregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
1: Hem, hem, hem, tam je jenom hem, hem, nic, nic.
0: O samozřejmě znamená Elihan.
1: Da muss ich damit an. Sie war Emilia Amati, euch in ihr Montes. Ne wollte ich dich nicht mehr.
0: Komm in die Tour, Gregor.
1: Alles klar. Elina Makropoulo, Schöckli, es kreti. Schöckli, Schöckli. Siehst du, Tupfer, Wilhelm.
0: Und Schöckli, Schöckli, Schöckli.
1: Sei mir prostet. Savjeti je všec, oj, jakým si Ferdinandovi nározeném luku ve 20. listopadu 1816 a v matrisním zápise tohle. Domeni fatis, Ferdinand Makropoulos Horus, nematelský otec Finefan, mater,